Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.

from this morning on the wrong side of the

to chci ti říct. Tuhle píseň vzít si nenech, jsme jedna duše ve dvou tělech.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Ať už vás

0: Každý festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rock utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Na pódiu se střídají nejlepší český rockový kapely a sem tam zaskočí i nějaká zahraniční.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák non-stop ve vašich krystalkách.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z kazeťáků a VHSek.

0: Stage. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
4: To chce klimatizaci.
3: A kam pro ní?
4: No přece za experty na vzduším.cz.
3: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
5: Na vzduším.cz musíte jít.
4: Vzduším.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Natírám a najednou griluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140, vyhráváte na všech prodejnách.
0: Rock Radio Stage.

srdce. Výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

velký festák. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: Papa zpráva už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rock Radio Stage.

0: nejlepší předskokani. Stačilo by tak málo, aby to za to stálo. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
6: Čekuj Česko.
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
7: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
8: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
9: Přejedeme živě.
8: A sakra. Proficolor.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Raní kotel. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ni?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
2: To chce klimatizaci.
1: A kam pro ni?
2: No přece za experty na vzduším.cz.
1: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít.
2: Vzduším.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Rock Radio Stage.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockradiostage.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Raní kotel.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Stage.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.
4: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem. Na free video se podívám. Až vy...

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockradiostage.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Rockradio Stage. Headlineři.
1: Give me some hi-hat, Scotty. Yeah.

0: God bless you.
1: Rock Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Barvy léta 2026. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Natírám a najednou griluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. Proficolor. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách. Rock Radio.

0: Rock Radio Stage.
1: Bylo nebylo, kde se to tu vzalo?

0: Rock Radio Stage. Po práci legraci. Večerní pařba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pařba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jasom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
0: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z kazeťáků a VHSek.

0: Festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio Stage.

Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Dopolední nášup.
2: Buď se mnou, holka, tuhle dlouhou noc, ze mě se vleče, přijď mi na pomoc. Buď se

0: Radio Stage. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší český rockový kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady CZ. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.
1: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
2: To chce klimatizaci.
1: A kam pro ni?
2: No přece za experty na vzduším.cz.
1: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít.
2: Vzduším.cz.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage pro všechny nespavce. Rock Radio Stage, poctivej český festák.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
0: Dostal s počeským roku chuť na rokový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rock Radio Stage.

ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny nazpaměť.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Vojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
2: To chce klimatizaci.
1: A kam pro ni?
2: No přece za experty na vzduším.cz.
1: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít.
2: Vzduším.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Připomínám! V Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
8: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
9: Petře, jedeme živě.
8: A sakr! Proficolor!
0: Rock Radio Stage.
10: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Zdravíme posluchače Rock Radio Stage a těšíme se na vás na letních festiácích.

0: Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Dlouho jsem přemýšlel.

0: Rock Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pařit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Radia. Mrkněte na www.rokoviradio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Headlineři.

0: Rock Radio Stage.
1: Nosím černý brejle.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.
9: Rock Radio Stage.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
3: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Klenot pracuje, hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát. Kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej český rock z kazeťáků a VHSek.
1: Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá.

0: Rock Radio Stage.
1: Léto plný živáků.
0: První červencový pátek bude na Rock Radio Stage patřit Arakainům. Vychutnejte si jejich živák úderem 8. večer. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grily. Arakain a léto plný živáků v pátek 3. července od 8. večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu
3: Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
0: Rock Radio Stage.

jsem strašák Viktor a sám v poli stojím. Ty možná už nepřijdeš, toho se bojím. Tvůj strašák Viktor, co tebou byl stvořen,

0: daleko, hledáš svý štěstí. Nevím, proč pro tebe pláču, když srdce mám z listí. To, co nás spojilo, čas rychle rozplétá a mě jednou vítr po poli rozmetá.
1: Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa.
4: Jdeme na Hrady.
3: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: každej festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rok utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Na pódiu se střídají nejlepší český rockový kapely a sem tam zaskočí i nějaká zahraniční.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák non-stop ve vašich krystalkách.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. Proficolor. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
0: Rock Radio Stage.

0: Stage. Poctivý český festák. Rock Radio Stage.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Báru Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo. Stage.
0: Rock Radio Stage.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
0: Rock Radio Stage.

0: Léto plný živáků. První červencovej pátek bude na Rock Radio Stage patřit Arakainům. Vychutnejte si jejich živák úderem 8. večer. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grily. Arakain a léto plný živáků v pátek 3. července od 8. večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Díky apce radia.cz máš poctivej český festák v kapse všude a nonstop. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák, který nikdy nekončí. První řadu máš u nás vždycky jistou. Nejlepší český vypalovačky i ploužáky, který si prostě nemůžeš nespívat. Ať už řídíš, uklízíš, makáš, prostě děláš cokoliv. Rock Radio Stage je svatyně zasvěcená poctivýmu českýmu roku, který ti nikdo jiný nedá. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rock Radio Stage.

Radio Stage. Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Stage. Večerní jízda.

0: Radio Stage.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře, tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
7: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
8: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
9: Petře, jedeme živě.
8: A sakra. Proficolor.
0: Rock Radio Stage.
10: Ty jsi pěkný dezolát.

se maso smaží a nebo peče. To se hned líp kouká na ten svět. Je na hlavě nech.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Liberci za 6 milionů 400 tisíc korun. Byt 2+1 v Ostravě Hrabůvce za 3 milionů 350 tisíc. Byt 2KK v Čáslavi na Kutnohorsku za 5 milionů 290 tisíc. Stavební parcela v Javoru u Klatov za 2 milionů 735 tisíc. A rodinný dům v Děčíně za 4 miliony 200 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda. Rock Radio Stage. Léto plný živáků. První červencovej pátek bude na Rock Radio Stage patřit Arakainům. Vychutnejte si jejich živák úderem 8. večer. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grily. Arakain a léto plný živáků v pátek 3. července od 8. večer na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Léto plný živáků.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: To si děláš prdel. Mám začít? Máš. Ale ještě ne.

0: Další písnička sice není od kapely Arakain, ale zpívám ji s tou kapelou velmi ráda. Je to písnička o mně.
1: Jmenuje se Tygřice.

0: Krásně si bavte, ahoj!
1: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
2: Přátelé moji, my teďko maličko zvolíme. Podíváme se zase trošku do historie. Zase spíš v noci sama.

Ještě. Přátelé, já mám takovou radost, já musím říct, tohoto je neskutečný. Tohoto jsme si přáli, myslím, že mluvím za všechny, za kluky. Tohle to je odměna za to všechno, za těch, já sice polovinu asi tak zhruba, ale za těch 40 let, co tahle ta kapela stojí. My vám děkujeme.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: A vy ještě nevíte co, ale budete zpívat s náma? Byl to rád. Vůbec nevědí, ale budou zpívat s náma.

0: Já využiju té nádherné příležitosti, protože teď je dlouho předehra, abych poděkovala tady té úžasné kapele, s kterou jsem měla tu čest zpívat 35 let. Děkuju za přátelství, za úžasnou hudbu a děkuju vám, věrným fanouškům, že milujete tu kapelu stejně jako já.
1: My děkujeme.

0: děkujeme za dnešní naprosto famozní, famozní atmosféru. Ještě jednou moc krát díky. Zůstaňte s náma, zůstaňte nám věrný. Hlavně vám přejem šťastnou cestu domů. My doufám, že jste si to užili. Mějte se krásně, ahoj!
1: Ahoj! So, so loud. Oh, Jesus Christ.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Zdravíme posluchače Rock Radio Stage a těšíme se na vás na letních festiácích.

0: Radio Stage. Headlineři.
1: Water! Wow!

koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Možná nejsem jin, možná mám jen dost, možná je to tím,

0: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
1: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage. Večerní jízda.

umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňur prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

0: Guadalupe Rio de Janeiro!
1: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Rock Radio Stage.

příště, až médiím na mikrofon. Přiznám, že nejsem ona, ale on.

0: Radio Stage.
1: Sedím a zírám potupně do zdi. Už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se spozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

you love.